A plísnul jsem dívám ty cébo. Já ono jeho snad galíšu gromotos, šes esticu, kasalcas apostolu symbols, ir septetaja lopas pusėj. Esticu.